0: zaporu, choć nie pijam na tym malo jak to rad.
1: Byl znaj vlastný dyni a mala nejak a bet.
0: Mám na rady nebola. Mení malo, ty by mela, jak mohla, ty ty vela. To nedělo, kde chodila, u vítora, kde byla.
2: Stare, tu četvrte, pět sekund, si vodu, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vyčer, vy